Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

Rádio. Relax. Relax Rádio. Feel like a drop in the ocean.

0: Relax. Relax Radio. Relax Radio.
1: Let's get down to business.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: výročí pro dnešní den. Dnes je 9. července. Tento den roku 1834 se narodil český básník a novinář Jan Neruda. V roce 1943 přišel na svět další Čech, tentokrát František Ringo, zpěvák a textař. V roce 1946 spatřil světlo světa ve Skotsku Bon Scott, zpěvák AC/DC. Zemřel v roce 1980. To pro změnu ve Filadelfii se narodila zpěvačka Debbie Sledge z formace Sister Sledge. Z dalších oslavenců musíme zmínit Jima Kerra, to je zpěvák Simple Minds, přišel na svět 9. července 1959 v Glasgow. Narozeniny má dnes ještě například Mark Almond ze Sovcel, někdejší manželka Kurta Cobaina, zpěvačka Courtney Love nebo herec Tom Hanks. Tento den roku 1877 začal vůbec první tenisový turnaj ve Wimbledonu na trávě All England Clubu. Téměř po 100 letech, konkrétně v roce 1972, vyjel Paul McCartney se svojí novou kapelou na vůbec první turné. Dějištěm byla Francie. To Michael Jackson shodou okolností také přesně tenhle den začal svoji koncertní šňůru. Ta jeho ovšem byla už 36. Relax. Relax Radio.
1: Relax Radio.

0: Den a noc, tak nějak se to pravidelně mění. Teď už máme den, je přesně 6 hodin.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: Venku 13 stupňů Celsia, ale odpoledne bude jednou tolik. Bude jasno nebo skoro jasno, zejména na severovýchodě středních Čech až polojasno. Nejvyšší odpolední teplota 26, v Polabí ojediněle 27 stupňů Celsia. Ke sladké snídani, sladký život, Dolce Vita. A mějte relax.

0: rádio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to je...

0: Teďka za obědem ideální může být sladká snídaně. Co mají posluchači, posluchačky nejradši k jídlu? To se dozvíte na Facebooku Rádia Relax, které jídlo je to hlavní během dne. A když se podíváte, tak zjistíte, že já nenapovím víc, ale že oběd, večeře i snídaně mají stejně hodnocení, asi pravděpodobně snídaně trošku méně, je tady pár snídaní, oběd nejvíc a ta večeře taky hodně. Snídaně, oběd, večeře, všechny stejně důležité a hlavní o víkendu, oběd a večeře a v týdnu večeře, napsal například Jirka, kterého zdravím. Podívejte se na Facebook Relax Radio.
1: Prázdniny s relaxem.

Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Výhry. Slevy. Zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: 6 hodin 29 minut.
1: Relax Radio.
0: Koukám na dnešní předpověď, že žádný závan afrického horka, afrického vzduchu nehrozí, to, co bylo před zhruba 14 dny. Takže dnes maximálně 26 stupňů Celsia, bude jasno nebo skoro jasno, zejména na severovýchodě středních Čech až polojasno. Dnes je čtvrtek, dáme zítřkům pátku na viděnou. Tak to nevím, jak to myslel Richard Krajčo. Každopádně teď je tady Krištof na rádiu Relax. Dobré ráno.
2: Prázdniny s relaxem.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Zde šestky z Karlovarky, máme dnes upozornění, kde se bude pracovat intenzivně na 56. až 57. a půltém kilometru ve směru na Karlovy Vary. Od 7. hodiny až do 18. bude uzavřený levý jízdní pruh a budou tady probíhat kamerové zkoušky kanalizace, tak s tím počítejte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestě.
2: Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5

0: 9. července máme dnes. 9. července je Národní den cukrových sušenek, pokud je máte rádi, oslavte to. A hlavně je Světový den veterinárních lékařů. Jako člověk občas potřebuje zajít k lékaři, tak i zvířátka. My zdravíme všechny veterináře.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 9. července je přesně na vteřinu 7:00.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: Dnešní čtvrtek bude jasný nebo skoro jasný, zejména na severovýchodě středních Čech polojasný. Nejvyšší odpolední teplota 26 stupňů, v Polabí 27. A my hrajeme Bryana Adamse.

0: Novinka na Rádiu Relax, Slávek vám a Polí Garant. Na Facebooku Rádia Relax máme dotaz, co vás letos nakonec ovlivnilo při výběru dovolené, při výběru toho, kam jste vyrazili, anebo kam máte namířeno. Facebook Relax Rádio.
1: Relax Rádio je on air
2: i online.
1: www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Rádio.

34,3 stupně Celsia dnes nebude. Ale to je maximum k 9. červenci naměřený v roce 2023. Ta maxima kolem 40 stupňů Celsia, co byla, nebo přes 40 stupňů Celsia, tak to byl vlastně saharský vzduch, který k nám přiletěl na pár dnů. A pokud si to chcete zopakovat, tak vyražte k Asuánské přehradě v Egyptě. Tohleto místo je extrémně horké, se suchým pouštním podnebím a 40 jsou tam v létě běžné každý den. V nejteplejších měsících, pokud se chcete hodně prohřát, tak doporučuji tu Asuánskou přehradu, protože v nejteplejších měsících v létě rtuť teploměru šplhá k 50 stupňům Celsia. Uvidíme, jestli něco takového taky někdy přiletí.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek na kladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní upozornění mám z D5 směrem na Plzeň na 13,5 kilometru. Je pro poruchu odstavené osobní auto, je to Zavráží před sjezdem na Beroun. Osobní auto je odstavené ve stoupacím pruhu D5.
1: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: 7 hodin 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Přesně o půl osmé si pojďme ukázat dnešní den, jak bude vypadat. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, zejména na severovýchodě středních Čech až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 26 stupňů Celsia, v Polabí 27 a už za chvilku startujeme z trojčasu, abychom se podívali do minulosti 9. července.
1: Prázdniny s relaxem.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 9. července. Tento den roku 1834 se narodil český básník a novinář Jan Neruda. V roce 1943 přišel na svět další Čech, tentokrát František Ringo, zpěvák a textař. V roce 1946 spatřil světlo světa ve Skotsku Bon Scott, zpěvák AC/DC. Zemřel v roce 1980. To pro změnu ve Filadelfii se narodila zpěvačka Debbie Sledge z formace Sister Sledge. Z dalších oslavenců musíme zmínit Jima Kerra, to je zpěvák Simple Minds, přišel na svět 9. července 1959 v Glasgow. Narozeniny má dnes ještě například Mark Almond ze Soft Cell, někdejší manželka Kurta Cobaina, zpěvačka Courtney Love nebo herec Tom Hanks. Tento den roku 1877 začal vůbec první tenisový turnaj ve Wimbledonu na trávě All England Clubu. Téměř po 100 letech, konkrétně v roce 1972, vyjel Paul McCartney se svojí novou kapelou na vůbec první turné. Dějištěm byla Francie. To Michael Jackson shodou okolností také přesně tenhle den začal svoji koncertní šňůru.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Byli jste vzhůru už v 5 hodin a 31 minut dnes? Pokud ano, tak jste mohli stavět Karlův most. Ale to by musel být rok 1357, protože přesně o 6:30 po ránu položil císař Karel IV. Základní kámen ke stavbě kamenného mostu v Praze přes Vltavu, který po něm pojmenovali. No a nebylo to náhodou, že vybrali tenhle ten čas? Nebylo to ani tím, že Karel IV. Byl raní ptáče, ale šlo o magickou řadu lichých čísel. Právě proto vybrali 5 hodin 31 minut 1357. Stavba začala podle projektu Petra Parléře a dokončena byla 3 roky po Parléřově smrti, a to bylo v roce 1402.
1: Prázdniny s Relaxem.

Zprávy na 8 hodinu připravuje David. Já se dívám na Facebook Rádia Relax na vaše odpovědi. Co nakonec ovlivnilo výběr vaší letošní dovolené? Jirka píše vedro. Pavel, dovolená. Dovolená ovlivnila dovolenou, dejme tomu. Zuzana, televize. Televize rozhodla, anebo Jirísek, loňská pozitivní zkušenost. Tak, pokud se nám někde líbí, rádi se tam vracíme.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na dálnici D10 u Mladé Boleslavy dejte pozor, na 44. kilometru máme nahlášený auto v protisměru.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Přesně v 8 vám přejeme dobré ráno společně s Davidem.
1: Lány řeší dodávky vody a vláda dnes zhodnotí svoji půlroční práci. Dobré ráno.
2: Relax Radio.
1: Lány trápí poruchy vodovodu, dodávky bývají často přerušené. Obec proto s dodavatelem dohodla častější údržbu a opravy. Řada zařízení totiž už neodpovídá potřebám. Práce proběhnou během nejbližších měsíců, vyžádají se pouze krátkodobé omezení dodávek. Kralupský sběrný dvůr je otevřen 7 dní v týdnu. Podle ředitele Luboše Němce je ale potřeba přivést odpad roztříděný.
3: Poslední dobou nás nejvíce tíží to, že nám občané často vozí odpad nepřipravený, neroztříděný na jednotlivé složky. Jde o to, že třeba přivezou přívěs a na přívěsu je všechno zamícháno dohromady. A potom zejména o víkendech, kdy tady je hodně občanů, denně máme třeba 150-180, tak se nám tady potom tvoří fronty, protože ti lidé, kteří to přivezou nepřipravené, tak nám tady tráví násobně víc času při tom roztřídění, protože my už všechno házet do jednoho, tak nám tady pak jezdí do kolečka. My nejsme schopni tady potom pouštět další lidi.
1: Kralupský sběrný dvůr je otevřen denně od 9 do 17 hodin. Vláda dnes vyhodnotí, jak se jí v první půlce roku dařilo plnit program. Premiér Babiš se nejdříve postupně sejde se všemi ministry. Ve 4 odpoledne naváže tisková konference. Hypotéky opět zdražily, průměrná sazba stoupla na 5,32%. Nejvýhodnější dál zůstávají hypotéky s 3letou fixací, nejdráž naopak vycházejí 10leté fixace. Řidič v Brně překročil rychlost o více než 100 km v hodině. Na povolené 60 jel 165. Mladému šoférovi zřejmě zamotala hlavu slečna na sedadle spolujezdce a půjčené silné auto. Na místě přišel o řidičák, který měl pár týdnů.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kralup 1901 možná postoupí do 5. ligy. Rozhodne se na základě dalších okolností během léta. Manažer týmu David Hemr k uplynulé sezóně.
4: Pozitivně bych na tom našel to, že jsme skončili asi nejlepší, toto hrajeme tu A třídu, tak jsme skončili na nejlepším druhém místě, to jsme zatím mohli. A pozitiva tam jsou určitě, ale je tam spíš negativ v tom směru, že nejsme schopni dotáhnout do toho postupu, aby to bylo prostě bodově jednoznačný. Končíme furt druhý bod, o půl bodu, a nedaří se nám prostě kompletně to dotáhnout do vítězného konce takhle. Musíme čekat na chyby nebo na jiné okolnosti, aby nám pomohli trochu.
1: Kralupy 1901 před pár dny oslavili 125. výročí založení.
5: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: No a před námi je další letní den, jasno nebo skoro jasno a 23 až 26, v Polabí je 27 stupňů Celsia. Podobně bude i zítra, na víkend se ještě oteplí.
0: Trošku zrychlíme tempo a tady je Verona. Za chvilku se taky vydáme na trávníky na mistrovství světa ve fotbale.
2: Relax Radio, Dan Adam, David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Fotbalový šampionát.
1: Norská výprava na fotbalovém šampionátu po jednom dnu změnila hotel, protože necítila potřebný komfort před čtvrtfinálovým soubojem s Anglií. Tým se ubytoval v pondělí odpoledne nedaleko Miami, ale vyžádal si změnu údajně kvůli hluku nebo špinavým pokojům. V původním hotelu vadili Norům podle médií například rušná ulice, nedaleké staveniště, pokoje páchnoucí kouřem a nebo plíseň. Obrátili se proto na organizátora šampionátu, federaci FIFA, a za 2,5 hodiny už se stěhovali. Čtvrtfinále Norsko-Anglie se v Miami uskuteční v sobotu od 23 hodin středoevropského letního času. Postup Argentinců do čtvrtfinále má dohru. Diskriminace, hlásí soupeř a podal oficiální stížnost. Za hlavního viníka označují v Egyptě francouzského rozhodčího. Nejvíce zástupce země ze severu Afriky, který si rovněž žádá vyloučení francouzského sudího ze šampionátu, tíží dvě konkrétní situace. První je neuznaná branka Mustafa Zika z 58. minuty, kterou zvyšoval na 2-0, a druhou je moment, který předcházel rozhodujícímu gólu. Egypťané jsou přesvědčeni, že jejich kapitán Mohamed Salah byl faulován ve vápně těsně předtím, než Jihoameričané vstřelili branku, která ukončila jejich působení na turnaji. Egyptská asociace dokonce poznamenala, že se jednalo o trestný čin diskriminace egyptského národního týmu. Švýcarsko se na světovém šampionátu dále než do čtvrtfinále neprobojovalo celých dlouhých 72 let. Držíme palce. Švýcarská fotbalová reprezentace se poprvé od domácího světového šampionátu v roce 1954 podívá do čtvrtfinále mistrovství, a to rovnou proti obhájci titulu z Argentiny, který v kritickém závěru utkání obral o postup právě už zmíněný Egypt.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: počasí se nakonec vylepšilo, ideální třeba na koncert. Třeba na koncert dnes večer ve Slaném, koncert skupiny Činasky.
1: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní upozornění teď máme na nehodu, která se stala na Praze 18 v Nových Ďáblicích v ulici Žernosecká. Projíždějte opatrně, na místě je záchranka, protože se stala dopravní nehoda. Cyklista srazil chodce.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

Rádio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtr Pro.cz.

0: kolíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala v Kladně. V Kladně v Rozdílově v ulici Vašíčková. Projíždějte opatrně. Srazilo se nákladní auto s autobusem.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Výhry. Slevy. Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
3: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
3: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Skladna s rozdělovám, máme nahlášenou dopravní nehodu, projíždějte opatrně ulicí Vašíčkova, nehoda nákladního auta a autobusu.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
5: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 9 hodin, 1 minuta, dnes je 9. července.
1: Kladno vyprodalo dny města a vodáci musí pečlivě zvážit, na kterou řeku vyrazit. Hezké červencové dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Dny města Kladna jsou vyprodané, o lístky byl letos rekordní zájem. Přednost dostali obyvatelé města, pro ostatní zájemce měla být kapacita uvolněna v srpnu. Žádná už ale není, akce proběhne od 11. do 13. září. V Rudné u Prahy se vzorně odevzdávaly staré mobily. Místní knihovna v soutěži Odlož mobil v knihovně obsadila krásné druhé místo. Získala za to dar 7000 korun na nákup knih. Do projektu se zapojilo 125 knihoven napříč regionem. Vodáci mají omezené podmínky. Vody v řekách je místy málo. Třeba horní úsek Berounky je jen 2 cm nad limitem splavnosti. Dolní od Rostok je na tom naštěstí o poznání lépe. Odnos ale často drhne na Sázavě. Lepší je tak vyrazit na Vltavu od vyššího brodu. Část Rusů si než auto raději koupí koně. Při rostoucích cenách pohonných hmot má nižší provozní náklady. Prodeje koní se proto na tamním venkově zvýšily několikanásobně. Ani kůň ale neběhá úplně zadarmo. Podkovy se mění jednou za 2 měsíce. Další peníze stojí seno a jiné krmivo.
2: Sport.
1: Národní fotbalovou reprezentaci zřejmě poprvé v historii povede zahraniční trenér. Uvedl předseda Fačeru David Trunda. V Česku podle něj sice máme vynikající trenéry. Asociace ale tentokrát pravděpodobně sáhne po cizinci. Jasno má být na začátku srpna.
3: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnes ještě žádné tropy, příjemný letní den se slunečnou oblohou a 23 až 26 v Polabí i 27 stupni Celsia. S Martinem Novákem z Českého hydrometeorologického ústavu se podíváme na rekordní červencové teploty.
4: Nejvyšší teplota byla naměřena 27. července 1983 v Praze u Hříněvsi, a to plus 40,2 stupně Celsia. Nejnižší teplota úplně potom na stanici Kvilda Perla 20. července 1996, a to minus 7,6 stupně Celsia.
1: A kdy a kde byla nejteplejší červencová noc?
4: Ta úplně nejteplejší noc byla zaznamenána 30. července 1994 v Poděbradech, kdy teplota zůstala na 25,8 stupně Celsia.
1: To v noci na zítřek má být jen 13 až 10 stupňů Celsia.
0: Za chviličku je tady u mikrofonu Aleš a skupina Abraxas.

0: Takhle nějak vypadá v dnešním čtvrtečním dopolední hudební pozdrav z Belgie, konkrétně od zpěváka, který se říká Bear. Je to jedna z hitovek Relaxády, což je hitparáda Relax Rádia, na kterou se můžete sami podívat a nejenom podívat, ale hlavně do ní přispět i nějakým tím svým hláskem a vytvořit nové pořadí. Podíváte se na www.radio-relax.cz, rozkliknete sekci hitparáda, tedy Relaxáda, a je to vaše.
1: Relax Rádio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

10 minut chybí do 9:30, tak jako nenápadně bych rád připomenul, že už v té příští hodince, to znamená mezi 10. a 11., tady pro vás mám dva lupeny na páteční koncert Činasky ve Slaném. Pátek 10. července v Letňáku ve Slaném. Měli jsme tu hosta Ondra Ruml, klidně se můžete podívat na Facebooku, máme ještě i odkaz od něj a rozhovor dělali s Danem a podobně, takže i ten vás zval, protože bude jakoby host, tak ten vás zval taky na koncert. Já vám nabídnu dva lupeny, stačí poslouchat mezi 10. a 11. Otázka bude jednoduchá, takže nebojte, zvládnete to všichni a třeba možná vyrazíte na koncert Činasky v pátek právě vy.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
2: Tři dny, jedna stage a spousta zážitků.
1: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabát. 11. až 13. září, městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
2: Více na www.dnyměsta.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 3 minuty po 9:30, máme tady dopravní informace z dálnic, začneme na D5, pak se přesuneme na Pražský okruh. D5 od 5. až do 1. kilometru na trase Rozvadov Praha, očekávejte tam dopravní problémy, abych byl úplně konkrétní, dlouhé kolony. Zdržíte se zhruba okolo 15 minut a to bavíme se o všech vozidlech, to znamená jak osobní, tak i nákladní. Co se týče okruhu Pražského, tak začneme od 22. kilometru ve směru na D1, tam se stala dopravní nehoda na nákladák a osoba, tím pádem je tam průjezd se zvýšenou opatrností a hlavně se zdržením. Když už jsme u toho, tak od 22. do 13. kilometru ve směru na D1, možná, že to je právě kvůli téhleté nehodě, se tvoří kolona, má prý přes 6 kilometrů, takže přátelé, pevné nervy. No a když už, tak ještě jednou, od 18. kilometru do 17. kilometru ve směru na D1, už se taky tvoří kolena, protože na 18. stojí porouchané vozidlo. Očekávejte zdržení.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše

0: premiéra.
1: Větku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Meloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: 10 minut chybí do 10. hodiny. Krásně nám to vyšlo, tohle byla Pink. Asi jste si všimli, že fotbalovému mistrovství světa se věnujeme relativně dost podrobně. Máme pro vás každý den zpravodajství z mistrovství světa a myslím si, můžu to říct za sebe, protože přiznám se, fotbal není úplně moje takový jako šále kávy. Ode dneška, to znamená od těch čtvrtfinálových zápasů, to konečně začnu sledovat, protože teď to teprve začíná nabírat ty správný grády. Takže 100% od nás dostanete taky další zpravodajství a jenom jsem chtěl říct na dnešní den, tedy na dnešní dopoledne, a to trošku odbočím od fotbalu. Pokud třeba teď, protože je 10. hodina se blíží a to člověk začíná být v takový té krizi, pokud třeba teďka zjišťujete, že se vám nic nechce, nic vám nejde a tak dále, zkuste se domluvit se svým šéfem, aby vám povolil, abyste šli třeba jenom na 10 až 15 minutovou procházku. Podle odborníků, psychologů, to hodně pomáhá. Nejenom na kondičku, na to, abyste neusnuli, ale třeba i na kreativní myšlení. Není to náhoda, věřte mi. Spousta spisovatelů a vědců chodila přemýšlet na procházky.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Zlá...

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 10 hodin, 2 minuty, k tomu máme pro vás další dopolední zprávy.
1: Lounský park u Prameny je v novém a Donald Trump je se summitem v Ankaře spokojen.
2: Relax Radio.
1: Skončila revitalizace Lounského parku u Pramene. Přinesla nový zastřešený altán, lavičky, odpadkové koše i dřevěná lehátka a sítě. Vše s nádherným výhledem na České středohoří. Součástí úprav bylo i zpřístupnění okolí léčivého pramene Luna. Neratovická spolana postupně utlumuje výrobu. Podle jejího jednatele Piotra Tomilo jde o reakci na nepříznivou situaci evropského chemického průmyslu a konkurenci z Asie. Společnost se proto připravuje na nové formy podnikání. Zvažováno je několik projektů, žádný z nich ale zatím není v takové fázi, aby se dal veřejně prezentovat. Na národní třídě nepojedou tramvaje, upřesní mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Vytížený úsek na národní třídě bude mimo provoz od 18. července do 10. srpna. Proběhne tu výměna kolejových oblouků. Od 11. do 31. srpna pak bude přerušen provoz i mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem.
1: V září se pak můžeme těšit na obnovení provozu lanové dráhy na Petřín. V Ankaře skončil summit Severoatlantické aliance. Donald Trump ji označil za velmi úspěšný. Spojenci si podle něj konečně uvědomují, že musí zvyšovat své výdaje na obranu. Také prý opět respektují Spojené státy.
2: Sport.
1: České volejbalistky na úvod závěrečného turnaje základní části Ligy národů v Bělehradě prohrály s Německem 1-3. V tabulce tak klesly z 10. místa na 11. Vzdálil se jim tím postup na finálový turnaj, kam se probojuje 8 nejlepších týmů.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Léto dál v plné síle, dnes slunečno a 23 až 27 stupňů, zítra místy sice mraky, ale oteplení na 28, místy i 29 stupňů Celsia. O víkendu pak jasno až polojasno, v sobotu 26 až 29, v neděli 27 až 30 stupňů Celsia.
0: A když už jsme u těch výhledů, tak výhled do další hodinky znamená soutěž o 2 lupeny na koncert Činasky a taky muziku Adonis a Ema Drobná. Tak kdo chcete na Činasky gratis, do letňáku doslaného, tak poslouchejte.
2: Relax Radio.
5: Aleš Švarc.
2: Aleš Švarc.

0: A jsme zase zpátky u Relaxády, tedy hitparády Relaxády, a tohle to je jedna z nových pecek. A to je v podstatě i hvězdné složení. Brazilský DJ Alok a zpěvačka Jennifer Lopez, což je herečka, zpěvačka, tanečnice a hlavně teda super baba, jak se dá říct. Máme 10-10, já jsem vám slíbil, že v téhleté hodince budeme ne rozdávat, ale budete moct vyhrát dvě vstupenky na koncert Činasky. Ten koncert se koná v pátek 10. července, nebojte, lísky stíháme, posíláme to mailem. Ten koncert se koná v letním kině ve Slaném a zval vás na něj třeba i host Ondra Ruml, který tady byl a který samozřejmě tam bude taky. Otázka strašně jednoduchá. Pokud alespoň trošičku znáte muziku od kapely Činasky, tak pro vás nebude nic těžkého napsat na 606 736 736, jakýže letopočet se objevuje v jedné ze skladeb skupiny Činasky. Ona se vlastně i tak jmenuje. Tak pokud to víte, nebo si to někde dohledáte, napište na 606 736 736, napište tam ten správný letopočet a už za hoďku někdo z vás vyhraje dva lupeny na koncert Činasky.
1: Ahoj, tady je prima parta mladých krásných lidí, skupina Činasky. Zdravíme všechny posluchače Rádia Relax.

0: Čtvrteční dopoledne s datem 9. července. Když se podíváte ven, tak počasím velmi, velmi příjemné. Je to takový to letní. Takhle bych si to nějak představoval. Alespoň do konce července uvidíme, jak bude, jestli přijdou ty pařáky, anebo ne. A já tady tak nějakým způsobem napovídám k naší soutěži, ve které jsou ve hře dvě vstupenky na koncert Činasky. Jako hledáme nějaký ten silný ročník. Jo? To, hlavně ten silný ročník je součást názvu jedné skladby od Činasek. A pokud tam napíšete ten silný ročník na 606-736-736, tak už v pátek můžete jít gratis na koncert do Letňáku do Slaného, kde bude mimo jiné i host Ondra Ruml, který tady nedávno byl. Když se podíváte na náš rádiový Facebook, tak tam najdete ještě jako důkaz té jeho návštěvy, fotku a svým způsobem i rozhovor.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Trafíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Dvě pozvánky tady pro vás mám, ta jedna je aktuální, to znamená na dnešní večer od 18 hodin koncert Ireny Budweiserové a Jakuba Racka u příležitosti 20. výročí založení nadačního fondu Umění doprovázet. Jak už jsem říkal, dneska od 18 hodin v kostele Narození Panny Marie v Novém Strašecí. Druhá akce, tak na tu můžete počkat až do zítřka, to je venkovní taneční zábava v Fotvovicích. Rád bych k tomu dodal, že veškeré tadyhle ty víkendové akce budou mít skvělé počasí, takže i zítra v pátek 10. července od 19 hodin se můžete těšit, že to bude fakt super. Amfiteátr Koupaliště Otvovice, hraje bingo band Josefa Chlupa a hostem večera je Jan Hrubý.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: jméno.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v

0: Tohle je přesný důkaz toho, že i vlastně Žádost o ruku se dá naspívat písničkou. Lipo a Krištof, jednou jsem slíbil, třeba někoho z vás taky čeká o prázdninových měsících svatba, i když někde jsem četl, že o prázdninových měsících to není až tak úplně nejsilnější. Nevadí. Za chvíli, a to je zase trošku jako jinej raneček, jak se říká lidově, silnější je určitě u nás soutěžení, protože ve hře jsou dva lupeny na koncert Činasky. Ten koncert bude zítra, v pátek, tedy 10. v Letním kině ve Slaném, a už za pár minut, pokud jste napsali SMSky, že jich tady je, já bych tady asi rozdal minimálně 4 řady, tak v letňáku teda, tak zbystřete, protože za chvíli se do toho pustíme. Zavoláme, probereme to, řeknete správnou odpověď na naši otázku, která zněla, v jaké písničce se objevuje letopočet, ten silnej ročník, a zítra už ofrčíte na koncert.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.

0: Tak jdeme na to, přátelé. Dva lupeny na koncert Šinasky zítra, to znamená pátek 10. července v letním kině ve Slaném. Host tam bude Ondra Ruml, takže ten koncert bude fakt skvělej. Ale bohužel může jít jenom jeden z vás, tedy alespoň při mě dneska. Mám tady dva lupeny a na ně čeká už vlastně dneska nakupující, můžeme říct. Jitka, Jitko, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hele, nevadí, že jsem prozradil, že jsi teďka momentálně na nákupech, viď?
1: Vůbec mi to nevadí.
0: Hele, paradoxně ti musím říct, že já jsem dneska četl jednu informaci, že akce v těch marketech a supermarketech většinou se dávají na čtvrtek, jo? Je to takový to, aby lidi nakoupili na víkend a tak dále, takže není to daleko od pravdy, viď?
1: Jenom, že já jsem vůbec jakoby neplánovala, že akce, já jdu prostě jenom nakoupit a je tady haslo lidí, ale zvládám to psychicky.
0: Na druhou stranu, ty ale máš důvod nakoupit, protože o víkendu máš?
1: Mám přiznej se.
0: Hele, já se tě nebudu ptát, protože jsem gentleman kolikátý, ale jako hlasově zníš strašně mladě, takže bych to typoval tak okolo 20 maximálně.
1: No, 100% určitě, už dlouho 20.
0: Dlouho 20. A bude nějaká oslava doma?
1: No, jenom taková decentní. Jako...
0: Jasně, takže začnete v pátek a skončíte v neděli dopoledne.
1: No, tak nějak podobně, tím koncertem začneme vlastně určitě.
0: Super nápad, teď se ale dostáváme k tomu, protože než ten lístek dostaneš na koncert, tak nám musíš říct ten letopočet, jak to tam je?
1: No, byl to krásných 70. ročník.
0: Je to tak, 1970. A víš, jak se říká těm dětem, který se narodili?
1: No, Husákovi.
0: Husákovi děti, zase se neptám na nic, tak každopádně...
1: No, ale já jsem tak nějak, no.
0: Tak nějak. Myslím si, že jsi mi to naprosto skvěle upřesnila. V tuhle chvíli ty jsi šťastnou majitelkou dvou lupenů na koncert Šinasky do Slánského letňáku už zítra večer. Užij si to, hlavně si užij ten dnešní nákup. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju moc, díky, ahoj.
0: Gratulace a hlavně všechno nejlepší, čau.
1: Děkuju moc, čau.

0: Soutěž o lupeny na činasky je za námi a zprávy na 11. právě teď před námi.
1: Rudná vybírá návrhy na zlepšení města a fotbalisté Kladna se chystají na druhou ligu. Hezké dopoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Rudná hlasuje v participativním rozpočtu. Obyvatelé vybírají z realizace 4 možných projektů. Hřiště na stolní nohej bal, mlžítko a pítko pro děti v parku v Brance, nebo instalaci radarů v ulici Jinočanské, případně v Karlovotýnské. Hlasovat může každý obyvatel města starší 18 let. Summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře proběhl podle prezidenta Petra Pavla hladce.
3: Celé jednání proběhlo nad očekávání hladce. Spojenci demonstrovali jednotu nejenom verbálně, ale i skutečně. Naprostá většina dostála svým závazkům z Haagu a výrazně zvýšila své výdaje na obranu a zároveň také zvýšili podporu napadené Ukrajině. Nakonec sám prezident Trump uznal, že spojenci udělali významný pokrok. Bohužel ta spokojenost se úplně netýká České republiky. Byli jsme úplně na chvostu, vystupovali jsme poslední podle výše výdajů na obranu.
1: Česko se navíc podle premiéra Babiše nebude podílet ani na včera potvrzené pomoci Ukrajině. Nezaměstnanost se nezměnila. V červnu zůstala na 4,8%, tedy na stejné hodnotě jako měsíc dříve. Nejvíc lidí bez práce tradičně zůstává na Karvinsku a Mostecku, nejméně naopak na Praze Západ. Omezení na pražském Hlávkově mostě. Tramvaje přes něj od soboty nepojedou vůbec, auta jen omezeně. Klíčová tepna u Štvanice byla postavena ještě před potopením Titaniku. Aktuálně je ve špatném technickém stavu.
2: Sport.
1: Kladenský fotbalový tým prochází proměnou. Po postupu do druhé ligy odchází 8 hráčů. Kapitán Tadeáš Pospíšil ale zůstává. Spolu s ním podepsali nové smlouvy i další důležití hráči, jako Karel Hrubeš, Pavel Hrdlička nebo Jiří Hudec. S 9 novými fotbalisty už je navíc klub ve finální fázi vyjednávání.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne jasné až polojasné s 23 až 26 stupni, v noci osvěžujících 13 až 10. Podíváme se ještě na zítřek, slunečno, místy mraky a 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Říká se, že léto je lásky čas, a tak si k tomu zahrajeme Jetstream a Love Song.
5: This is a love song for you. It make my dreams come in true.
0: Kromě toho se už za pár minut podíváme i na naše rádiové sociální sítě.
2: Relax Radio.
6: Aleš Švarc.
2: Aleš Švarc. Relax.
6: Relax Radio.

Připomínat a zase připomínat. Taková je úloha těch novinek Relaxády, které vám prezentujeme v průběhu dopoledne, někdy i odpoledne, to je jedno. Každopádně vás zveme do hitparády Relax Rádia, kterou můžete poslouchat každou středu od 18. hodiny, to znamená, máme to čerstvě za sebou. Můžete se podívat na www.radio-relax.cz, jak to včera dopadlo a jak třeba dopadl Martin Garrix a Ed Sheeran, protože i tahle dvojka je v Relaxádě nasazená a nevede si špatně.

just pick up the phone. 3 minuty po čtvrt na 12, takový fakt jako hodně pohodový Henry Moody, Pick up the phone, navíc s pozvánkou, kam třeba vyrazit o víkendu, protože dneska už máme čtvrtek, tak je dobrý si tak nějak jako uvědomit, že se dá jít i někam bavit, i přesto, že jsou prázdniny a doba dovolených. Jako asi bych měl připomenout, že kavárna hotelu Kladno, pokud do ní chodíte za muzikou 80. a 90. let, je v červenci zavřená, ale můžete vyrazit o patro níž.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
2: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
1: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
2: Více na www.dnyměsta.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Když ti vítr

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je přesně 11:30, pojďme z muziky zase na silnice, konkrétně na dálnice. Začneme na D10 na 61. kilometru na trase Turnov Praha. Je to zvláštní, možná se tam odbývá nějaký pochodák, ale je tam velké varování, že se tam pohybují lidé na vozovce, což na dálnici není úplně ideální. Takže dávejte bacha, kdybyste náhodou projížděli, je možný, že už tam nebudou, kéžby. Jedeme dál na D5. Od 5. do 1. kilometru na trase Rozvadov Praha je dopravní problém. Většinou to bývá v tomhletom čase nějaký sekání trávy, opravy a tak dále. Každopádně počítejte s tím, že se tam tvoří dlouhé kolony. Na D5 se ještě zůstaneme mezi 60. a 41. kilometrem ve směru na Prahu. Je právě to, co jsem říkal. Pomalu jedoucí vozidlo údržby, to znamená seká se tráva a údržba trávních porostů a hlavně je to naplánovaný až do dnešní 16. hodiny. Mrkneme ještě na okruh, konkrétně na 15. kilometr ve směru na D1. Tam se stala dopravní nehoda. Tím pádem se může stát, že se tam na vozovce objeví nějaká ta překážka. Je to náklaďák s osobákem, takže nic malýho to asi nebude.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Výhry, slevy, zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Konečně budete spát jako na...

do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Pamatuju si dobu a není to tak dlouho, kdy na všech akcích, diskotékách, svatbách a tak dále musela zaznít tahle ta skladba od Mandraže, bohužel už nehrajou. Šrouby a Matice, co si budeme povídat, máme 11:45 a 1 minutu, zahráli jsme ji taky a navíc vás k tomu ještě pozvu na náš rádiový Facebook. Kdybyste se, a teď to možná bude znít trošku odvážně, v práci jako lehce nudili, to se může stát, ono do té 12. hodiny už potom s vidinou toho oběda už se toho tolik neudělá, můžete juknout na náš rádiový Facebook, je tam taková jakoby lehká dopolední hádanka, takže to ještě stíháme. No a zapojte se.

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Tohle byli Jonas Brothers, blížíme se pomalinku, ale jistě ke 12. hodině. Pokud máte pocit, že třeba váš život upadá do stereotypu, anebo že žijete v takový tý šedi a tak dále, tak máte šanci to třeba dneska změnit. A dneska to je tak jako i oficiální, protože dneska je den volání obzoru. To znamená, můžete někam vypadnout, nebo něco změnit, to už necháme na vás. Každopádně dneska je velká příležitost.

0: Je to přesně 12. hodina, pokud obědváte, tak samozřejmě dobrou chuť.
1: Rakovník přidá další solární panely a úroda ovoce výrazně klesne. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Rakovnická třetí základní škola se dočká dalších solárních panelů. Město vypsalo tender. Celkem jich má být 114. Pomohou se snižováním nákladů na elektřinu. Podobné opatření plánují i na základních a mateřských školách v Neratovicích nebo v mateřince v Novém Strašecí. Středočeský kraj otevře advokační centrum pro děti. Tým psychologů, terapeutů a sociálních pracovníků pomůže vytvořit bezpečné prostředí pro nezletilé oběti a svědky, například sexuálního nebo domácího násilí. Provoz advokačního centra má být zahájen 1. ledna. Vznikne v Kladně, zajistí pomoc pro děti z okolí, ale i například z Příbramska a Černošic. Úroda ovoce kvůli mrazům klesne o víc než polovinu, konkrétně o 53%. Ztráta pěstitelů přesáhne 1 miliardu korun. Zdražování v obchodech ale zřejmě čekat nemáme. Česko je v produkci ovoce soběstačné jen zhruba ze 30%. Ceny se tak řídí vývojem na evropském trhu. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech trvá do soboty. Navštívili jej i kontroloři České obchodní inspekce, jak říká její mluvčí František Kotrba.
3: Inspektoři realizovali celkem 48 kontrol, nedostatky dosud zjistili ve 20 kontrolách, z toho v 9 kontrolách se jednalo o porušení v oblasti poctivosti prodeje. Nejčastěji jsme zjišťovali nedodržení deklarované míry nápoje nebo hmotnosti pokrmu. Prodej a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let jsme zjistili z těch 18 provedených kontrol celkem v 11 kontrolách.
1: Čojka se na velké kulturní akce zaměřuje pravidelně.
2: Sport.
1: Šéf rozhodčích FIFA Pierluigi Collina obhajoval práci rozhodčích při vítězství Argentiny 3-2 nad Egyptem. Jednali prý zcela nezávisle. Trenér africké země si to ale nemyslí. Na rozhodčího Collinu navíc nemá dobré vzpomínky ani český nároďák. V klíčovém zápase skupiny na Euro 2000 proti Nizozemsku odpískal v závěru přísnou penaltu a připravil náš tým o postup.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne bude lákat k vodě, jasno až polojasno a 23 až 26 stupňů. V noci bez mraků a 13 až 10. Stihneme ještě pohled na víkend, po oba dny jasno až polojasno. Sobotní maxima 25 až 29, nedělní 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Užívejte sluníčko a samozřejmě i dobrou muziku. Já pro vás mám v téhleté hočce třeba Jelena.

0: Relaxu.
1: Nechte se pozvat na jednu zítřejší akci, tady na pátek 10. července od 19 hodin do amfiteátru Koupaliště Otvovice. Neb se tam koná, jako velmi příjemná věc, venkovní taneční zábava v Otvovicích. Mimochodem bude krásný počasí, takže si to běžte určitě užít. Hrát bude bingo band Josefa Chlupa a host večera, tak to bude Jan Hrubý.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Zdravím, řidič Mračoun. Nakladně měšťáci instalují trojnožku na ulici Jaroslava Kociána, ta, co vede Vocítný, k Piškotu. Takže bacha na to, nohu z plynu, měšťáci instalují trojnožku, budou měřit rychlost, ulice Jaroslava Kociána, Vocítný, k Piškotu. Mějte se.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.

0: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 9. července. Tento den roku 1834 se narodil český básník a novinář Jan Neruda. V roce 1943 přišel na svět další Čech, tentokrát František Ringo, zpěvák a textař. V roce 1946 spatřil světlo světa ve Skotsku Bon Scott, zpěvák AC/DC. Zemřel v roce 1980. To pro změnu ve Filadelfii se narodila zpěvačka Debbie Sledge z formace Sister Sledge. Z dalších oslavenců musíme zmínit Jima Kerra, to je zpěvák Simple Minds, přišel na svět 9. července 1959 v Glasgow. Narozeniny má dnes ještě například Mark Almond ze Soft Cell, někdejší manželka Kurta Cobaina, zpěvačka Courtney Love nebo herec Tom Hanks. Tento den roku 1877 začal vůbec první tenisový turnaj ve Wimbledonu na trávě All England Clubu. Téměř po 100 letech, konkrétně v roce 1972, vyjel Paul McCartney se svojí novou kapelou na vůbec první turné. Dějištěm byla Francie. To Michael Jackson shodou okolností také přesně tenhle den začal svoji koncertní šňůru. Ta jeho ovšem byla už 36.
1: Relax Radio.
0: Relax Radio.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě.
0: Relax.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 13 hodin 3 minuty, to je přesný čas, posloucháte Radio Relax a jdeme na zprávy.
1: Nezaměstnanost ve Středočeském kraji se nemění a Belgie večer ve fotbale vyzve Španělsko.
2: Relax Radio.
1: Nezaměstnanost ve Středočeském kraji zůstává na 4%. Nejvíc lidí bez práce za poslední měsíc ubylo na Mělnicku. Zatímco v administrativních profesích je uchazečů o práci výrazně více než je nabídka, technické a dělnické profese se naopak dlouhodobě potýkají s nedostatkem pracovníků. Parkoviště u autobusové zastávky Rudná Hořelice projde revitalizací. Kromě nového asfaltu přibude i zeleň. Na samotné zastávce se pak objeví první z moderních čekáren. Práce už měly začít. Uchazeč, který skončil ve výběrovém řízení první, ale přestal s městem komunikovat. Radnice proto osloví druhého. Na národní třídě nepojedou tramvaje. Upřesní mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Vytížený úsek na národní třídě bude mimo provoz od 18. července do 10. srpna. Proběhne tu výměna kolejových oblouků. Od 11. do 31. srpna pak bude přerušen provoz i mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem.
1: V září se pak můžeme těšit na obnovení provozu lanové dráhy na Petřín. Ve Zlíně hoří od dnešního rána sklad obuvi. Je v 9. patře budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Preventivně evakuovali všechny okolní objekty. Plameny si podle dosavadních informací nevyžádaly žádné zranění. Město obyvatelům doporučuje nevětrat.
2: Sport.
1: Belgie ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa vyzve Španělsko, které 40 let neporazila. Zápas v Los Angeles začíná už dnes v 9 večer našeho času. Další zajímavosti ze světového šampionátu přidá už za chvíli kolega Honza Ladra.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách a okolí aktuálně měříme mezi 23 až 26 stupni, tedy dnešní maxima. Obloha nám k tomu zůstane jasná až polojasná. S Martinem Novákem z Českého hydrometeorologického ústavu se podíváme na rekordní červencové teploty.
5: Nejvyšší teplota byla naměřena 27. července 1983 v Praze u Hříněvsi, a to plus 40,2 stupně Celsia. Nejnižší teplota úplně potom na stanici Kvilda Perla 20. července 1996, a to minus 7,6 stupně Celsia.
1: A kdy a kde byla nejteplejší červencová noc?
5: Ta úplně nejteplejší noc byla zaznamenána 30. července 1994 v Poděbradech, kdy teplota zůstala na 25,8 stupně Celsia.
1: To v noci na zítřek má být jen 13 až 10 stupňů Celsia.
0: Tak to bylo počasí a já na to navážu, na ty krásné teploty, na to sluníčko, které nám dneska zpříjemňuje čtvrteční odpoledne, a dáme si něco letního. Tady je Daddy Yankee. Typicky letní song Con Calma, už za chvilku na relaxu a taky se podíváme do ulic. V anketě Relax ulicí.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: 13 hodin 11 minut, k tomu posloucháte Relax, venku krásně svítí sluníčko. Možná, že někdo vytáhne deku, lehne si na zahradu a jde se opalovat. My bychom to mohli udělat taky, Davide, vyjdeme ze studia rovnou k nám na balkón a jdeme se slunit.
1: Ale podle mě už je to takový přežitek. V 90. opalování frčelo, to si řekněme otevřeně, protože jak se otevřely v podstatě hranice, tak každý se chtěl jako ukázat, že někde byl,
0: no,
1: ale bylo jasný, že prostě byl u moře, že se na to našetřil, že tím letadlem, že tam letěl případně autem tedy do Chorvatska, takže fakt chtěli jsme být opálení do toho bronzu, aby bylo vidět, že jsme někde byli. Já si myslím, že dneska už to tolik nefrčí, ne? Fakt,
0: tak co? Dneska normálně v průběhu toho roku třeba ty ženy hlavně chodí třeba i do solárka, takže pokud ti to splývá, tak byla na dovolený, nebo chodí do solárka. Jo, a hlavně já si myslím, je osvěta, že to není ani zdravé, takže si myslím, že taky těch takových těch milovníků opalování ubylo. A za mě je to strašná nuda. Já jako když jsem na pláži, tak jako lehnout si tam a jenom se otáčet a grilovat se.
1: No navíc řada lidí potom vypadá i starších, když jsou opálení, že to je jako jasná zpráva, si myslím. A na druhou stranu znám takový, který fakt u toho moře přijdou na tu pláž v 9. A v podstatě v jedné pozici tam ležej na tom slunci do 7 do večera. Ani jako nevědí, že tam je nějaká voda. Vůbec jako ne. Jenom to slunce.
0: No jenom se otáčí, že jo, aby byli opálený na zádech. No.
1: Přesně tak, takže to je extrém jeden jak druhý, tak třeba u vás najdeme nějaký ten střed, no. Tak co, vy opalujete se rádi, nebo je to podle vás už přežitek?
2: Relax v ulici.
3: Opaluju se ráda, ale není to prej příliš zdravé.
4: Mám ráda sluníčko i teplo.
5: Na dovolený se schovávám před sluníčkem. Za prvý jsou z toho rakoviny a za druhý je mi vedro. Takže já zásadně stín. Určitě se neopaluju. Jako opálím se, ale nechtěně, tak ta takzvaně.
6: Já jsem furt zalezlý v dílně, takže jsem neopálený.
7: Tak vzhledem k tomu, že se nám ničí kvůli tomu kůže, tak už se opaluju méně, ale stejně mi to vždycky zláká a v létě se zase opálím.
8: Velice rád se opaluju.
9: Moc ráda se opaluju.
10: Už ne, z toho důvodu, že přesně to není zdravé pro naši pokožku, takže radši trávím čas ve stínu.
11: Opaluju se ráda.
12: Já se opaluju furt.
13: Miluju opalování, je to relax.
14: No tak záleží, že jo. Když jsem takový vybledlej, tak trochu musím nabrat tu barvu, abych se mohl ve škole třeba ukázat, že jsem byl konečně na tý dovolený, ale jinak to moc nemusím, protože mi to přijde jako ztráta času.
15: Miluju opalování, to je moje vášeň, ale teď jsem se moc dlouho k sluníčku nedostal, ale tenhle rok budu furt na sluníčku.
16: To je skvělá věc, to miluju. Každý den na zahradě, jakmile začne léto, jako tak ty vade hned vyběhnu a jako hned plavka, jíš to bazén a prostě se válím, to je prostě skvělý.
1: Vždycky nejvíc děstí u toho moře, když se potom smíchá třeba ten opalovací krém s tím pískem a nanáší se to na tu spálenou kůži, že zažili jsme to všichni. Co? Prostě tak tomu patří. Ono, když přejdeme taky do toho Chorvatska v podstatě, tak po té cestě jsme unavení, plácneme sebou většinou na tu pláž, než nám dají ten hotelový pokoj a právě se spálíme, že jo. A ono, bohužel někdy ta dovolená odstartuje takhle špatně, tak pozor na to.
0: No a mně se líbí vzpomínka na dětství, když jsme takhle vyjeli k moři, bylo to do Itálie s rodiči, to vlastně byl moje první, jako když jsem viděl moře. A mně se líbilo, když jsme zastavili na jedné z benzínek, tak tam bylo vidět, kdo od toho moře jede. A kdo tam teprve, jako, komu začíná ten turnus?
1: Ano, ti, co jeli od moře, těm jenom svítili zuby, že jo, oči.
0: A ty bílí od té mouky, jako, tak ty teprve mají před sebou tu dovču. Takže takovéhle opalování za nás Davidem asi ne, vy.
1: Asi ne, jako asi v 90. bych taky do toho šel, abych se jako ukázal, že jsem někde byl, ale tak teďka už tak nějak je to takové to moře vcelku běžné, že?
0: Tak třeba hezké odpoledne, pokud se zrovna třeba teď někde na dece sluníte.
2: David Latovský.
17: Relax.
2: Relax Radio.

0: páteční odpoledne, odpolední fresh time, občas se nám stane kort teď v této prázdninové době, že si říkáme, a sakra, proč jsem se víc neučil jazyk, angličtinu, němčinu a tak dále. Zmrzlinu si samozřejmě asi v zahraničí objednáme, to není nic komplikovaného, ale když dojde třeba k tomu, že se nám něco nelíbí na hotelu, že třeba nemáme ten správný pokoj, který jsme si objednali, už je tam znát ta jazyková bariéra. Ale večer, jakmile začne třeba na hotelu hrát hudba, nebo vy vyrazíte do toho nočního života, tak se začne najednou tancovat a jde všechno stranou. Tanec jako pohyb nás totiž spojuje a my nemusíme ani znát dokonale ten cizí jazyk druhé národnosti. A pokud byste chtěli vyrazit tančit, tak tady máte od nás tip, kde se tancuje o prázdniny.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup.

0: Fotbalový šampionát.
1: Na mistrovství světa startují čtvrtfinálové zápasy. Jako první jdou do akce fotbalisté Francie a Maroka. Obhájci stříbrných medailí budou usilovat o třetí semifinále světového šampionátu v řadě. Zatímco Maročané chtějí navázat na historickou jízdu z minulého mistrovství světa a oplatit Francouzům 4 roky starou semifinálovou porážku. Utkání Francie-Maroko začíná dnes večer od 22 hodin. Fotbalisté Maroka se budou ale muset kvůli zranění v dnešním čtvrtfinále mistrovství světa proti Francii obejít bez svého nejlepšího střelce na turnaji, a to Saibariho. A pojďme ještě na zajímavá čísla. Letošní mistrovství světa sice stanovilo nový rekord v počtu diváků, průměrnou návštěvnost předchozího šampionátu ve Spojených státech amerických ale nepřekoná. V roce 1994 činil průměr na jeden zápas 68 991 diváků a podle agentury DPA je již před čtvrtfinále jisté, že na letošním turnaji bude nižší. Na mistrovství světa v roce 1994 startovalo 24 mužstev a odehrálo se 52 zápasů. Zatímco letos je to dvojnásobek. Před 32 lety přišlo ve Spojených státech do hledišť 3 587 538 diváků. Letos se vedle Spojených států amerických hraje také v Mexiku a v Kanadě a dosavadních 96 zápasů navštívilo 6 259 584 fanoušků. Na překonání absolutního diváckého rekordu tak potřeboval šampionát 56 utkání. Tolik čísla, no a večer, tedy zmíněný fotbal. Francie, Maroko, 22. hodina. Ti, co milují fotbal, budou jednoznačně u televizí.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Možná už jste to zaznamenali, možná ne, tak tedy teď zrovna nebudu nositelem dobrých zpráv, ale v 75 letech v portugalské nemocnici zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tylerová. Napsal ve čtvrtek 9. července s odkazem na zpěvačinu rodinu web stanice BBC. Zpěvačka dobývala hitparády především v 70. a 80. letech uplynulého století a na jeden z jejich obrovských hitů jsme teď společně zavzpomínali i na Relaxu. Její hlas utichl, ale melodie v našich srdcí bude hrát dál.
1: Relax. Největší hity 90. let. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Statiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 14 hodin 2 minuty k tomu, to je přesný čas čtvrteční odpoledne a další zprávy jsou tady.
1: Přírodní rezervace na Rakovnicku se rozšíří a hasiči pokračují v náročném zásahu ve Zlíně.
2: Relax Radio.
1: Přírodní rezervace Milská stráň na Rakovnicku se rozšíří jen daleko obce Milí. Ke stávajícím 13 hektarům, zvláště chráněného území, přibude další hektar. Lokalita je bezpečným útočištěm pro řadu rostlin. Mezi nejcennější patří vstavač nachový, který je na seznamu silně ohrožených druhů. Kralupský sběrný dvůr je otevřen 7 dní v týdnu. Podle ředitele Luboše Němce je ale potřeba přivést odpad roztříděný.
3: Poslední dobou nás nejvíce tíží to, že nám občané často vozí odpad nepřipravený, neroztříděný na jednotlivé složky. Jde o to, že třeba přivezou přívěs a na přívěsu je všechno zamícháno dohromady. A potom zejména o víkendech, kdy tady je hodně občanů, denně máme třeba 150-180, tak se nám tady potom tvoří fronty, protože ti lidé, kteří to přivezou nepřipravené, tak nám tady tráví násobně víc času při tom roztřídění, protože můžeme už všechno házet do jednoho, tak nám tady pak jezdí do kolečka. My nejsme schopni tady potom pouštět další lidi.
1: Kralupský sběrný dvůr funguje denně od 9 do 17 hodin. Praha je dál bez velké části metra C. Nejezdí mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Až do zítra tu probíhají opravy zabezpečovacího zařízení. Náhradou jsou autobusy XC. Část hořící budovy v továrním areálu ve Zlíně se zřítila. Na místě nejsou zranění, uvnitř nikdo nebyl. V 9. patře v bývalém baťovském továrním areálu začalo hořet dnes ráno. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Okolí je uzavřeno. Brnem projel nejdelší konvoj tramvají v republice. Měřil přes 2 kilometry. Šlo o 40 nových vozů Škoda. Jejich nákup letos dopravní podnik dokončil. Brzy tak skončí starší typy tramvají z produkce bývalé ČKD.
2: Sport.
1: Hokejisté Kralup odstartují nový druholigový ročník 19. září. Ten den se představí na ledě Baníku Příbram. Podle trenéra Kralup Davida Švagrovského chce tým hrát tak, aby se soupeři báli do Kralup jezdit.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Časí. Do večera dál jasno až polojasno a 23 až 26 stupňů, v noci bez mraků a 13 až 10. Zítra, tedy v pátek, převážně slunečno s maximy u 29 stupňů Celsia. Ke 30 budou maxima stoupat i o slunečném víkendu.
0: Je 9. červenec, Davide, tak co jsi zažil za těch 9 prázdninových dnů?
5: No, zatím vlastně nic, jako co bych mohl spojit s létem, jo, zatím jako jsem si
0: neužil. Nebylo to vůbec letní?
5: Nebylo to vůbec letní, jako nemůže být tematický.
0: Zatím. Ale tak na letní zahrádce u nějakého spůdky jsi seděl, ne?
5: No, vevnitř jsem seděl.
0: Vevnitř, jo? Ježíš Maria, teď oni tam mají zahrádku, kam ty chodíš celoročně,
5: no, byla plná právě, že? Aha, to je
0: zase... Takže si musel jít dovnitř.
5: No, nebo takhle, já jsem vlastně zažil něco takového letního, jo, já jsem pobíhal po Praze a absolutně nic jsem nevyřídil, jo. Jednak, tam má zavříno, tam má dovolenou, ten nepracuje, ten končí už v jednu odpoledne, nejezdí metro C, autobusy delší intervaly, tramvaje ještě delší, takže jako fakt teď v těle těch dnech nevyřídíme vůbec nic, myslím. Takže to je taky jaký letní, ne, že jo?
0: Jo, tak to nejsi moc happy. Tak já doufám, že happy od Pharrella Williams se ti zvede náladu. A nejenom Davidovi, ale i vám, pokud jste teď třeba v práci a ostatní kolegové jsou někde na dovče.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Mikael a spolu, Mikael neboli Michael Foret, český zpěvák, kterého proslavila hlavně Superstar. V tomhle projektu Mikael zažil úspěch v singlu Nad věcí a teď chce na to navázat autorskou skladbou Spolu. To je další letní novinka, kterou jsme vám odehráli v rámci letních prázdnin roku 2026. Letně laděný singl přináší emotivní výpověď o blízkosti, bezpečí a potřebě mít vlastně v dnešním hlučném světě místo, kam se člověk může schovat, kam člověk opravdu třeba i patří. Tak tohle je novinka a další novinky po včerejší hitparádě Relaxádě můžete slyšet i na našem webu, tam si můžete poslechnout a pro ně zahlasovat, aby se dostali do top desítky hitparády Relaxády. Takže stačí náš web radio.relax.cz, odkaz hitparáda Relaxáda a tam to všechno uslyšíte.
1: Fresh time. Fresh time. Relax Radio. Relax.

0: Junotas Cinema na relaxu. 14 hodin 22 minut k tomu. Prázdniny u babičky a dědečka, nebo první táborové ohně s paní pod stanem, nebo třeba první cesta k moři. Na jaké letní prázdniny nikdy nezapomenete a proč? Otevíráme dnešní téma 606 736 736. Budeme rádi za vaše příspěvky.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.
3: Ahoj, tady Pavel Calta. Zdravím všechny posluchače Rádia Relax.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme společně zkontrolovat dálnice, jaký je prázdninový provoz takhle ve čtvrtek s datem 9. července odpoledne na dálnicích v České republice. D5 na 100 km ve směru na Rozvadov, je tam překážka, je tam nehoda dvou osobních vozidel, ale průjezdné to je se zvýšenou opatrností. D5 ještě jednou, teď už jsme ale blíž k Praze, od 8. km až po sjezd na Pražský okruh ve směru tady na Prahu, tam se tvoří kolona vozidel, je to hlavně pro nákladní dopravu, pro nákladňáky, ti si tam trošku postojí. A D1, 59. kilometr ve směru na Brno, porouchané vozidlo, porouchaný nákladňák v odstavném pruhu, trošku vybočuje, tak pozor na to.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Jestli u nás ve studiu Rádia Relax někdo milovníkem depešáků, tak je to právě kolega Aleš Švarc. Tak teď měl určitě radost, pokud nás poslouchá. Na jaké prázdniny z dětství nikdy nezapomenete a proč? To je dnešní téma. Zajímavé je, že psychologové tvrdí, že nejvíc vzpomínek z dětství si vytváříme mezi 7. a 12. rokem života. A právě letní prázdniny v tomto období bývají jedny z nejsilnějších. Podle průzkumu si více než 70% dospělých dokáže vybavit alespoň jednu konkrétní prázdninovou událost z dětství. Třeba první tábor, rybaření s dědečkem, stanování nebo cestu k moři. A víte, co si lidé pamatují úplně nejméně? Jsou to samotné dárky nebo věci. Nejvíc v hlavě zůstávají společné zážitky. A to je dobře. Tak tady jsou ty vaše. Pro mě byl nejlepší dětský tábor v roce 1998. Dodnes mám schované dopisy, které jsme si tam psali. A našel jsem tam i nejlepšího kamaráda. Dodnes se scházíme, sice míň, ale přátelství nám stále trvá. Napsal Martin. A ještě dáme další SMSku, než se nám naplno rozehraje Lucie. Ahoj, moje nejhezčí prázdniny byly každý rok stejný. Kolo, rybník, zmrzlina a domů, až když se rozsvítily lampy. Dneska už to děti asi moc nezažijí. Já na to ale rád vzpomínám. Napsal Pavel. A co napíšete vy? Ale teď už Lucie, šrouby do hlavy. Na relaxu.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Za chvilku další odpolední zprávy, ale teď zprávy od vás řidičů. Pozor si dejte v ulici Dobrovského, jsme tedy v Mělníku. Je tam dopravní nehoda, střet motorkáře s osobním autem. A stejný střet, tedy motorkář s osobákem, se stal i na silnici 237 u obce Klobuky. To už jsme na Kladensku. Komunikace byla i dočasně uzavřená. Jak to tam aktuálně vypadá, klidně můžete napsat, jestli už je to otevřené a průjezdné. 66 736 736, linka řidičů. Na místě zasahovali všechny záchranné složky.
0: Relax Radio. Léto s relaxem. Léto s relaxem.

0: neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Výhry. Slevy. Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
3: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
3: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: 15 hodin, 1 minuta k tomu, přesný čas s vámi na Relaxu Honza Ladra a taky David Latovský.
1: Kladenská střední průmyslová škola projde modernizací a v Králově dvoře přibude velké parkoviště. Další zprávy pro vás, klidné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Kladenská střední průmyslová škola bude mít opravené učebny, modernizace za 11 milionů korun, přinese i proměnu laboratoří, dílen, vznikne, ale i bezbariérový přístup. Technické obory se tak konečně otevřou i pro žáky s handicapem. Dokončení všech prací je plánováno na květen příštího roku. Králův dvůr postaví velké parkoviště, vznikne na sídlišti nad stadionem, nabídne přes 80 parkovacích míst, část z nich půjde do užívání ještě letos. U hořící budovy ve Zlíně hrozí zřícení jejich dalších částí. Je v dřívějším baťovském továrním areálu. Část objektu už se zřítila dnes popoledni. Na místě nejsou zranění, uvnitř nikdo nebyl. Zásah hasičů pokračuje ve zvláštním stupni poplachu. Summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře proběhl podle prezidenta Petra Pavla hladce.
3: Celé jednání proběhlo nad očekávání hladce. Spojenci demonstrovali jednotu nejenom verbálně, ale i skutečně. Naprostá většina dostála svým závazkům z Hágu a výrazně zvýšila své výdaje na obranu a zároveň také zvýšili podporu napadené Ukrajině. Nakonec se sám prezident Trump uznal, že spojenci udělali významný pokrok. Bohužel ta spokojenost se úplně netýká České republiky. Byli jsme úplně na chvostu, vystupovali jsme poslední podle výše výdajů na obranu.
1: Česko se navíc podle premiéra Babiše nebude podílet ani na včera potvrzené pomoci Ukrajině. Počet nehod kanoistů, jachtařů nebo motorových člunů zůstává v Česku nízký. Loni se na našich řekách a vodních nádržích stalo 21 kolizí, letos zatím 6. Klíčová je vzájemná ohleduplnost.
2: Sport.
1: Kladenský fotbalový tým prochází proměnou. Po postupu do druhé ligy odchází 8 hráčů. Kapitán Tadeáš Pospíšil ale zůstává. Spolu s ním podepsali nové smlouvy i další důležití hráči, jako Karel Hrubeš, Pavel Hrdlička nebo Jiří Hudec. S 9 novými fotbalisty už je navíc klub ve finální fázi vyjednávání.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Časí. Do večera jasno až polojasno a 23 až 26 stupňů, v noci bez mraků a 13 až 10. Od pátku do neděle pak prakticky stejně, většinou malá oblačnost a denní maxima mezi 26 až 30 stupni Celsia.
0: Takové byly další odpolední zprávy a po delší době, Davide, my dáme dneska souboj, moderátor versus zprávář.
5: Ano,
0: a ty jsi v horkém křesle.
5: Já jsem v horkém křesle, bude to i s nějakou cenou, je to tak?
0: Je to tak, máme tady dvě volné vstupenky do kladenského kina Hutní, tak si na to počkejte. Souboj v kolik hodin?
5: 15.35.
0: Je to tak. A k tomu muzika, Verona nebo teď na startu hodiny Blanka.

0: 15 hodin 9 minut k tomu, tohle je Fresh Time, posloucháte Radio Relax. Dnes vzpomínáme na prázdninové zážitky z dětství. Často se tady opakuje a já s vámi budu jednoznačně souhlasit se všema, co jste napsali, že nejlepší prázdniny jsou u babičky a dědečka. To je prostě nejvíc. A věděli jste, že vzpomínky na prázdniny často spouští hlavně vůně. Podle výzkumu je Čech nejsilnější a nejsilněji propojený s dlouhodobou pamětí. Proto nám třeba vůně borovic, vůně opalovacího krému, táboráku nebo čerstvě posekané trávy dokáže během vteřiny připomenout naše bezstarostné dětství. A možná právě proto si tolik lidí pamatuje letní prázdniny mnohem živěji než třeba, já nevím, leden ve školní lavici. Tak nás zajímá, jaká vůně vás okamžitě vrátí do prázdnin vašeho dětství. Za mě je to jednoznačně opalovací krém. My když třeba máme takový ten předvánoční úklid a uklízíme koupelnu a já najdu opalovací krém v šuplíku, tak normálně dělám to, že ho otevřu a čuchám tu vůni a říkám si, ježiš, normálně mě to fakt vrátí, jako kdybych byl na pláži a užíval si léto a sluníčko. Tak já doufám, že si ten dnešní den, protože to sluníčko na obloze máme, takže si ho plnými doušky užíváte. Hezké prázdniny.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.
3: A

0: mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she returns to my side.
1: Úžasný Dermot Kennedy na relaxu. Možná nás teď posloucháte a sluníte se, posloucháte nás na zahrádce, u vody, na dece. K létu patří jednoznačně opalování, ostatně to jsme dnes řešili v anketě Relax v ulicích. Ale věděli jste, že opálená pokožka byla kdysi považována za něco nežádoucího? Ještě na začátku 20. století se lidé naopak snažili zůstat co nejbělejší. Opálení totiž znamená, že pracujete venku, že pracujete na poli. Zlom přišel až v 20. letech minulého století, kdy modní návrhářka Coco Chanel přijela z dovolené opálená a nechtěně tak odstartovala nový modní trend. Od té doby se bronzová pokožka začala spojovat právě s dovolenou, taky ale bohatstvím a hlavně volným časem.
2: Fresh time. Fresh time. Relax radio. Relax.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
2: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
1: Více na www.městokladno.cz.
3: Věstku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Věstk Scandinavian Sleeping and Living.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Za chvilku souboj moderátor versus právař, ale teď ještě pohled na dálnice. Pozor si dejte na D1 na 20. kilometru na trase Praha-Brno. Je tam pro poruchu odstavené osobní vozidlo, průjezd tedy se zvýšenou opatrností. D5 na 66. kilometru na trase Rozvadov Praha, tam běhá zvěř po dálnici, tak na to taky dáš pozor. A ještě D5, tam zůstaneme, 54. kilometr na trase Rozvadov Praha, pro poruchu odstavený osobní vůz.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tak se pojďme, Davide, soustředit. Hezké odpoledne přejem všem našim posluchačům a i tobě.
1: Ano, hezké odpoledne, pravda, se zpožděním, slibovali jsme 15.35, tak 3 minutky jsme přetáhli. No, my jsme si tak jako říkali, že bychom si třeba tu dnešní cenu tak jako uloupli pro sebe, ne? Protože to jsou dvě vstupenky do kladenského kina Hutník.
0: No a už jste napsali, kdy bude soboj. Nezapomněli jste? No tak bohužel tak neprojde nám to.
1: Bohužel nám to neprojde, opravdu ta cena tady je k dispozici pro vás. Samozřejmě, pokud vás to třeba teď v těle těch horkých letních dnech do kina úplně netáhne, tak nic se neděje, tady ty vstupenky, tady ty vouchery platí až do konce letošního roku, takže si v klidu zvolíte, kdy budete chtít do toho bijáku vyrazit. A cesta vede vlastně skrz ten zvuk, který Honza připravil, to je
0: ano,
1: klasika.
0: Takže ty dostaneš buď dva body, včera se zprávařům nedařilo, tak uvidíme, jak to bude dnes.
1: Jestli to bude taky jako nějak souviset s kinem, nebo ne? Jestli to byl nějaký hit v kinech kdysi, nebo teď?
0: Ne. Je to televizní soutěžní pořad České televize, který vznikl na britské televizní stanici, a to už v roce 2005.
1: No tak už, já jsem myslel, že už třeba v roce 60.
0: A tak jo? Je to už, jako, no. Si, jako už pár let to je.
1: Dobře, takže v Británii v roce 2005 jsem k nám to asi přišlo nějak později.
0: Ano, a je to vlastně soutěžní pořad, to je hodně důležitá informace.
1: A,
0: myslím, že k nám to přišlo v roce 2012. Jo, ale teď tady to Google má ještě tady.
1: Já jsem právě chtěl jako říct, že je to takový to no Stardance jsem chtěl říct.
0: Stardance to není.
1: Není.
0: Není to Stardance.
1: No, není, není.
0: Takže počkej, je to rok 2008, kdy to dorazilo k nám do České republiky a takhle zní znělka.

0: To jsem zmaten teda, to se přiznám.
1: Ale hlavním moderátorem, ono jich tam je prý víc, ale tím hlavním, který je stěžení pro tenhle soutěžní pořad, je Aleš Háma. A to už je velká nápověda.
0: Je, ale je mi úplně k ničemu.
1: Aha.
0: Pan Aleš Háma podle mě na České televizi moderuje pořad...
1: Ano, ale nespíš to propálit, máme dvě stupenky, že jo?
0: No, ne,
1: tak zkus
0: ale...
1: jenom první písmeno.
0: K jako Karel. Je to ono?
1: Není no, co
0: ne,
1: si myslel?
0: Protože Aleš Háma moderuje na České televizi podle mě pořád Kde domov můj, ne? Nebo tak nějak
1: je to možný.
0: Jo. A ještě tam má jeden pořad.
1: A ještě tam má jeden pořad.
0: Člověče, tak to teda.
1: No tak kdo to pozná, tak vemte do ruky mobil a napište nám do studia správný název pořadu na 666-736-736 a někdo se podívá zadarmo ve dvou lidech do kina Hutník na jakýkoliv film. Můžete si vybrat jakýkoliv film. A třeba zpátky domů pojedete. To je velká nápověda, takhle se ten pořad jmenuje. Co? Dal bys to?
0: No, možná tuším, ale no? To už je jedno.
2: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabát. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set 3 pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Tak pojďme někomu dát ty dvě vstupenky do kina. My si je, Davide, nechat nemůžeme. Ty si ale bez dvou bodů. Pojďme připomenout dnešní ukázku.
1: Ano, i bez vstupenek, ale dobře, jdeme si ji pustit.
0: Tak počkej, jdeme na to. Tak co píšou naši posluchači, já už do toho budu mluvit. Máme dva tábory. Tvoje tvář má známý hlas a pak taxík.
1: No tak to jsem teda zvědav, kde je ta správná cesta.
0: Takže jdeme na telefony, ano, tak pojďme na ten první, který tady máme.
2: Ahoj, tady Alčka. Není to náhodou soutěžní pořad taxík? Teď to moderují i další moderátoři, jo. A ten tady je od roku 2008, si myslím. Tak jestli to je taxík, tak jsem ráda. Tady Alča, ahojky.
0: A my jsme rádi, že nám Alča zavolala. Alčo, rádi jsme tě slyšeli. Přejeme krásné prázdniny, když tak se budeme těšit na další telefonát. A taky nám může říct, kam se chystá třeba na prázdniny. Příště. Jdeme na další telefon. Kdo tam?
3: Ahoj, tady Štěpánka.
0: Ahoj, Štěpánko. Tak ty máš před dovolenou nebo po dovolený?
3: No, už podovolený a další až v září.
0: No, tak to není špatný, no, přesně.
1: Jako já takhle, jak tam fouká ten vítr, tak jsem si myslel, že seš na dovolený,
0: na
1: jo?
0: Na plachetnici, že nám volá
1: no,
0: z plachetnice.
1: Nebo na sněžce někde,
3: ne,
1: nebo tak,
3: ne? Ne, ne, ne, venku přes prací. Čeč. Aby mě nerušilo rádio.
1: No, tak dobře, tak ale pojďme na tu odpověď, co to teda je za pořád.
3: Taxík.
0: Taxík je s fanfárou, ano, je to tak, opravdu soutěžní pořad Taxík, moderátorem Aleš Háma, taky ale Monika Absolonová nebo Tomáš Matonoha. A ty od nás máš dvě volné vstupenky do kina Hutník na libovolný snímek.
1: Tak, můžeš, co to kino vlastně je taxikem, možná by to tak tematický třeba, ale skválně, kdy jsi naposledy jela tady tím druhým dopravy?
3: Možná, že na Kubě.
1: Na Kubě,
0: no tak to je dobrý zážitek.
1: Mare, a jak to dopadlo na Kubě? Taxikem.
3: No, bylo to takový malinký vajíčko, takový, že by to nevypadalo, že by to vůbec nás uvezlo, ale super.
1: Vidíš to, člověče. Dobře, takže tady jako v Čechách taxikem to už je opravdu dávno, teda chceš říct.
3: No, myslím, že jo.
1: Já vždycky s ním, jako je mi tam trošku zle, jak je tam přetopeno v zimě vždycky. Člověk tam vleze, jo, on ten řidič je tam prakticky v obyváku, že jo, samozřejmě, jak jezdí celou tu šichtu, a když tam vleze zákazník v té bundě, tak je to někdy na infarkt, teda aspoň pro mě teda, ale já zase ty taxikáře v tomhle tom určitě chápu. No, tobě ten taxik dneska přivez teda dvě vstupenky do kina. Na jaký film by si šla? Máš přehled už takhle, co teďka dávají?
3: Nevím, nějakou komedii, určitě budu s manželem.
0: Tak. Tak, myslím, že máme scénář, takhle všechno.
1: Vstupenka platí do prosince, takže času dost.
0: Měj se krásně a přejeme hezký den. A ty jsi říkal, že jsi před prací, viď, aby tě nerušilo rádio vevnitř, že kolegové možná poslouchají, tak a ti to v práci co nejrychleji utíká. Kdy končíš, prosím tě?
3: V 5.
0: No tak myslím si, že s náma ti to uteče velice rychle. Máš ještě před sebou hodinu a 7 minut.
3: Mějte krásný den a moc děkuju.
0: Tobě taky, ahoj.
4: Za Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: chvilku 16 hodin a před námi jsou zprávy s Davidem.
1: Hezké odpoledne, Lounský park u Prameny je v novém a požár budovy ve Zlíně stále není pod kontrolou.
2: Relax Radio.
1: Skončila revitalizace Lounského parku u Pramene. Přinesla nový zastřešený altán, lavičky, odpadkové koše i dřevěná lehátka a sítě. Vše s nádherným výhledem na České středohoří. Součástí úprav bylo i zpřístupnění okolí léčivého pramene Luna. Rakovnická třetí základní škola se dočká dalších solárních panelů. Město vypsalo tender. Celkem jich má být 114. Pomohou se snižováním nákladů na elektřinu. Podobné opatření plánují i na základních a mateřských školách v Neratovicích nebo v mateřince v Novém Strašecí. Požár budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně stále není pod kontrolou. Platí mimořádný stupeň poplachu. Budova se na dvou místech zřítila, hrozí její úplné zborcení. S plameny bojuje přes 300 hasičů. Jak dlouho jejich zásah potrvá, se neví. Maximální ceny pohonných hmot zítra vzrostou o desítky haléřů. Natural tak půjde koupit nejvýš za 41,70, tedy o 27 haléřů více než dnes. Výrazněji půjde nahoru nejvyšší cena nafty. Oproti dnešku zdraží o 77 haléřů na 38,22. Vláda zatím regulaci cen prodloužila do 19. července.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kralup 1901 možná postoupí do 5. ligy. Rozhodne se na základě dalších okolností během léta. Manažer týmu David Hemr k uplynulé sezóně.
3: Pozitivně bych na tom našel to, že jsme skončili asi nejlepší, co to hrajeme tu A třídu, tak jsme skončili na nejlepším druhém místě, to jsme zatím mohli. A pozitiva tam jsou určitě, ale je tam spíš negativ v tom směru, že nejsme schopni dotáhnout do toho postupu, aby to bylo prostě bodově jednoznačný. Končíme furt druhý obod o půl bodu, ale daří se nám prostě kompletně to dotáhnout do vítězného konce takhle. Musíme čekat na chyby nebo na jiné okolnosti, aby nám pomohly trochu.
1: Kralupy 1901 před pár dny oslavili 125. výročí založení.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Do večera jasno až polojasno a 23 až 26 stupňů, v noci bez mraků a 13 až 10. Od pátku do neděle pak prakticky stejně, většinou malá oblačnost a denní maxima mezi 26 až 30 stupni Celsia.
0: Já zdravím našeho posluchače, relaxérkou je tady. Já jenom doplním ty zprávy. Já jsem se byla dneska na tom parku u Pramene podívat v Lounech. Je to tak, tam opravdu krásné.
1: Je to tam jako hezký teda, jo.
0: Je to tam krásný. Já jsem v Lounech vyrůstala, pamatuju si to, jak to vypadalo tenkrát a vím, jak to vypadá dneska, je to nádherný.
1: Mě zajímá hlavně ten pramen tedy, jako na co to vlastně, k čemu to jako pomáhá, jako srdce a žaludek a takhle.
0: Ano, přesně tak, žaludek, které jako aspoň mě to vždycky pomohlo a hlavně jako člověk prostě pomáhá to zažíváním. Asi tak, takhle bych tak, to tak. Jako řekla. No. Každopádně máme krásný počasí, teploučko, na co se můžeme těšit mezi 16. a 17. hodinou, co se týče hudby. Písnička s názvem Francesca, spoustu soutěží a báječné muziky na Radio Relax.
2: Relax Radio. Jarka Poláková a David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Fotbalový šampionát.
1: Jo, fotbal jede, mistrovství světa pořád pokračuje. Dneska pokračuje čtvrtfinálový boj. Francie se utká s Marokem, které ale bude citelně postrádat svého nejlepšího střelce Ismaila Saibariho. Zranění stehenního svalu ho do zápasu nepustí, což je pro africký celek velká komplikace. Mezitím se řeší také budoucnost portugalské reprezentace. Po vyřazení se Španělskem skončil trenér Roberto Martinez a podle portugalských médií by ho měl nahradit zkušený Jorge Jesus. Takže mistrovství světa tak nabízí menší drama ne na hřišti, ale i mimo něj. Takže faděte a zůstaňte s naším rádiem Relax.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz
2: Relax Radio.

0: Dneska máme 9.7. a pokud se správně koukám do kalendáře, tak svátek mají všechny drahoslavy, drahušky i drahuše. Pokud některou samozřejmě z nich znáte, tak je na místě jim popřát všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a další věci. Jméno Drahoslava má krásný slovanský původ a vzniklo spojením slov drahý, což je logický, tedy milovaný nebo vzácný, a sláva. Jeho význam se nejčastěji vykládá jako ta, které je drahá sláva, nebo milovaná a vážená žena. No není to krásné, to je pompanu stejný jako Jaroslava, Drahoslava, no prostě je to podobné. O nositelkách tohoto jména se říká, že jsou spolehlivé, obětavé a mají silný smysl pro spravedlnost. Často bývají také skvělými posluchačkami, pečují o své blízké a nejlépe se cítí tam, kde kolem sebe vytváří pohodu a harmonii. Takže všem Drahoslavám přeje naše rádio krásný sváteční den. A teď už je čas podívat se na dnešní kalendárium.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 9. července. Tento den roku 1834 se narodil český básník a novinář Jan Neruda. V roce 1943 přišel na svět další Čech, tentokrát František Ringo, zpěvák a textař. V roce 1946 spatřil světlo světa ve Skotsku Bon Scott, zpěvák AC/DC. Zemřel v roce 1980. To pro změnu ve Filadelfii se narodila zpěvačka Debbie Sledge z formace Sister Sledge. Z dalších oslavenců musíme zmínit Jima Kerra, to je zpěvák Simple Minds, přišel na svět 9. července 1959 v Glasgow. Narozeniny má dnes ještě například Mark Almond ze Sovcel, někdejší manželka Kurta Cobaina, zpěvačka Courtney Love nebo herec Tom Hanks. Tento den roku 1877 začal vůbec první tenisový turnaj ve Wimbledonu na trávě All England Clubu. Téměř po 100 letech, konkrétně v roce 1972, vyjel Paul McCartney se svojí novou kapelou na vůbec první turné. Dějištěm byla Francie. To Michael Jackson shodou okolností také přesně tenhle den začal svoji koncertní šňůru.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek na kladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Konečně budete spát jako

0: dostavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

lásky, to byla skupina Team Pavol Habera a nádherná písnička, jenomže před náma je luxusní kapela Pussycat Dolls, píseň se jmenuje Donča, jenom jsem viděla tenhle ten název a už to ve mně jede. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Jo, tak přesně tenhle ten hit v roce 2005 právě tuhle skupinu Pussycat Dolls vystřelila mezi největší popové hvězdy světa a zajímavostí je, že písnička původně nebyla psaná vůbec pro ně, ale až tahle verze, kterou uslyšíte s Bustou Rhymesem, z ní udělala obrovský světový hit. A vy si ho teďko na našem Rádiu Relax můžete poslechnout. Skupina Pussycat Dolls, Donča.

0: Jo, dneska je čtvrtek, zítra pátek, pak je co, sobota, neděle, samozřejmě to všichni víme. Takže my si pojďme říct, co bychom nebo koho bychom mohli navštívit. Například mám tady nabídku venkovní taneční zábava v Otvovicích, pátek 10. července od 19 hodin, amfiteátr koupaliště Otvovice. Bude hrát skupina Bingo Band Josefa Chlupa a host večera Jan Hrubý. No a pokud byste neměli dost, tak věřím, že v Otvovicích mám pocit, že bydlí Lucie Bílá. Tak asi bude mít určitě radost, když tam zaklepete, zazvoníte a řeknete, že byste si chtěli koupit nějakýho andělíčka. No, můžete si zpestřit páteční večer. Takže to vše, nějaká nabídka. Víkend, sobota, neděle bude určitě teplý. Věřím, že budete někde u bazénu. Jedeme dál.
1: Relax Radio. Kralupy nad Vltavou 103,4 FM. 103,4 FM.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Dneska mám na vás jednu takovou letní otázku. Když vyrazíte na dovolenou nebo na výlet, co je vaše srdcovka? Dáváte přednost přespání pod širákem ve stanu, v karavanu, anebo si říkáte prostě jasně, hotel je hotel a bez pořádné postele, sprchy a snídani, nejlépe formou bufetu ani ránu. Já se přiznám, že obdivuju samozřejmě všechny dobrodruhy, protože já sama spím ráda pod širákem, obzvláště když jsou takové to horka, teplé večery, tak si prostě vytáhnu spacák na terase a spím venku, protože vevnitř to prostě nejde. Nemáme bohužel klimatizaci, ale zase dovolená, no jako příští týden si se samozřejmě jedeme do Chorvatska pod stan, bude to náročné, ale asi jako, nevyměnila bych to. No takže otázka pro naše posluchače, jestli spíte občas pod širákem a jestli máte nějaký nezapomenutelný zážitek z nocování v přírodě, nebo jste si třeba zkusili jenom jednou spát pod širákem a od té doby si říkáte děkuji, příště už radši ne, pojedu do hotelu. Pište mi své příběhy a zkušenosti na 606-736-736. Těším se na vaše zprávy.
1: Relax, největší hity 90. let. Relax Radio.

0: Dneska máme téma na relaxu s Jarkou, jestli spíte pod širákem, nebo jestli dáváte přednost tomu hotelu, či nějakému jinému spaní než pod širákem. Já jsem si vzpomněla na jednu svoji historku, kdy před několika lety, mám pocit tak minimálně 15 let, je to zpátky, jsme jezdili s partou každý první týden v červenci na vodu, takže se spalo pod stanem, mělo se, že jo, ty barely a jelo se prostě po skánojí po řece. Byly to Vltava, Ohře a tak dále, tak dále. No a jednou se mi prostě stalo to, že jsem zbalila stán, všechno, že jo, ta druhá polovička to nechala na mě, tak jsem zbalila. No a teď přijedeme na místo po dlouhé cestě vlakem a jak to tak většinou bývá, že jo, tak nepijeme jenom nealko po té jízdě. No tak znavení cestou jsme se těšili, že si teda postavíme ten stán a půjdeme spát. Jenomže co se stalo, prostě nevím, jak se to stalo, ale údajně je to moje chyba, že nic jiný. Jsem nechala tyčky od stanu doma, nebo jsem nevím, prostě někde se prostě ztratili. Čili celý týden jsme museli s přítelem spát pod širákem a počasí se vás neptá. Takže i když pršelo, tak jsme prostě museli si najít nějaký stůl, kde jsme se schovali a tam jsme spali. No bylo to luxusní, takže to je můj příběh, kdy já jsem se s vámi podělala o své zkušenosti s pod širákem a teď je to na vás. 6-7-3-6-7-3-6 a před námi Michael Jackson.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio. Amen.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Výhry. Slevy. Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr krystal nebo krupici v Byla klubu za 9,90 a Olma máslo v Byla klubu za 22,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Zavolejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.
5: Máme chviličku po 17. hodince, jdeme se mrknout, jak bude zítra.
6: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
4: Relax Radio.
3: Relax Radio.
4: Počasí, časí.
5: No, zítra nás čeká opravdu příjemný letní den. Převládat bude jasno až polojasno, takže pokud plánujete výlet, koupaliště nebo jen posezení venku, počasí vám bude rozhodně přát. Jen během dne se hlavně na severu a severovýchodě republiky může obloha přechodně zatáhnout až na oblačno. Teploty vystoupají na krásných 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě bude o něco svěžeji, kolem 21 až 30 stupňů. Ne, teď měli posluchači pozor, mezi 17. a 18. hodinou nejen, že bude má oblíbená anketka Relax v ulicích, ale budeme soutěžit o 2 stupenky na zítřejší koncert skupiny Činasky. Tak nažavte telefony, protože to bude veliké. A hudebně se můžeme těšit třeba na písničku, která je o mně. Ano, Supergirl. Vy posloucháte Radio Relax a se mnou bude rozhodně dneska legrace. Tak zůstaňte s námi.
3: Relax Radio.
4: Jarka Poláková.
3: Jarka Poláková. Relax.
4: Relax Radio.

0: Písnička s názvem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. No a před námi je slíbená anketa Relax v Chudicích. Tentokrát to nebyla jakoby vědomostní otázka, ale spíš taková informativní. Chtěli jsme z vás dostat, jestli jste takový ty opalovací maniaci, anebo prostě to nějak nepřežíváte, neprožíváte a prostě sluníčko svítí, bylo, je a bude. Takže položená otázka zní asi takto. Opalujete se rádi, nebo je to podle vás přežitek? No, co relaxáci na to?
1: Relax v ulici.
2: Opaluju se ráda, ale není to prej příliš zdravé.
3: Mám ráda sluníčko i teplo.
4: Na dovolený se schovávám před sluníčkem. Za prvý jsou z toho rakoviny a za druhý je mi vedro. Takže já zásadně stín. Určitě se neopaluju. Jako opálím se, ale nechtěně, tak ta takzvaně.
5: Já jsem furt zalezlý v dílně, takže jsem neopálený.
6: Tak vzhledem k tomu, že se nám ničí kvůli tomu kůže, tak už se opaluju méně, ale stejně mi to vždycky zláká a v létě se zase opálím.
7: Velice rád se opaluju.
8: Moc ráda se opaluju.
9: Už ne, z toho důvodu, že přesně to není zdravé pro naši pokožku, takže radši trávím čas ve stínu.
10: Opaluju se ráda.
11: Já se opaluju furt.
12: Miluju opalování, je to relax.
13: No tak záleží, že jo. Když jsem takový vybledlej, tak trochu musím nabrat tu barvu, abych se mohl ve škole třeba ukázat, že jsem byl konečně na tý dovolený, ale jinak to moc nemusím, protože mi to přijde jako ztráta času.
14: Miluju opalování, to je moje vášeň, ale teď jsem se moc dlouho k sluníčku nedostal, ale tenhle rok budu furt na sluníčku.
15: To je skvělá věc, to miluju. Každý den na zahradě, jakmile začne léto, jako tak ty vade hned vyběhnu a jako hned v plavkách, jíš to bazén a prostě se válím, to je prostě skvělý.
0: Ano, přesně tak, je to skvělý vyběhnout v plavkách. Já jsem se ještě letos do těch plavek nedostala, protože prostě není čas se jít opalovat. Jako opalování jsem měla taky ráda. Pamatuju si, když jsem byla mladší, chodila jsem do solárka, abych prostě byla hnědá celý rok. No, ale dneska už to moc nevyhledávám. Je opravdu na tom sluníčku teplo, ale člověk se opálí i ve stínu, takže pozor na to. Mazat se a nejen vnější část těla, ale i tu vnitřní mazat. No. Je to, že jo, tak s alkoholem, protože na tělo taky dám alkohol. Supergirl, moje oblíbená písnička.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Když vám zaspívám jenom pár tónů, co se vám vybaví? No, snad přece jasný, to je zpěvačka Susan Vega, jí původně naspívala tuhle píseň bez hudby, čili a kapela, jen svým hlasem a právě tahle jednoduchá záležitost udělala legendu. Později samozřejmě vznikla taneční remix a zajímavostí této písničky je, která se jmenuje Tom's Dinner, posloužila při vývoji formátu MP3 jako testovací nahrávka, díky které se ladila kvalita komprese zvuku. No tak si pojďme připomenout Susan Vega a nestárnoucí Tom's Dinner na Rádiu Relax.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Výhry, slevy, zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Je to tady 17.27 a to je čas dát si soutěž. Soutěžíme o 2 vstupenky na koncert Činasky. Koncert se uskuteční pátek 10. července, tedy zítra, v letním kině Slaný. A hostem bude úžasný jazzový swingový zpěvák Ondřej Ruml. A co je za úkol? Já vám zaspívám část písničky od skupiny Činasky a vy mi musíte napsat, jak se ta písnička jmenuje. Takže si připravte telefon, tam si napište naše telefonní číslo 606 736 736. Jo, anebo samozřejmě můžete zkusit i zavolat, uvidíme, jestli se dovoláte. A vaším úkolem je tedy napsat mi název té písničky. No a já potom po 2 písničkách vyberu nějakého vítěze, buď který bude první, nebo napíšte to správně samozřejmě a pak si zavoláme a přidáme vstupenky. Tak jdeme na to. Máte to připravené všechno, jo? 606 736 736, tak jdeme na tu písničku, jo? Nic není jako dřív, nic není jak bývávalo, nic není jako dřív. To se nám to mívávalo. A vaším úkolem je napsat mi, jak se tahle ta písnička od skupiny Činasky jmenuje. 3, 2, 1, teď!

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na dálnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice došlo na 14. kilometru k nehodě těžkého nákladního vozidla. Kvůli vyprošťování kamionu je uzavřený nájezd i výjezd dálnice. A pozor také ve Zdicích na Beronsku v ulici Komenského, kde se střetla dvě osobní auta. Nehoda tvoří překážku na vozovce, projedete se zvýšenou opatrností. Pokud vyrážíte na cesty, přejeme vám hlavně klidnou jízdu a šťastný návrat do cíle.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: Tři dny, jedna stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Je to tady, je to tady. Máme tady správnou odpověď na naší soutěž, kterou jsem vyhlásila před chviličkou. Zaspívala jsem ukázku z písničky od skupiny Činasky a vaším úkolem bylo napsat správnou odpověď, čili název této písničky. No já už na druhé straně vítám naši posluchačku. Slyšíme se, ahoj.
1: No ahoj, tady Ivča.
0: Ivča, jak, kam jsem se dovolala?
1: Do Slatiny, Plzeň sever.
0: Plzeň
1: na
0: sever.
1: Na rozhraní Českých Čech.
0: No, to je krásná dálka, velká dálka. Tak jaká byla správná odpověď?
1: Drobná paralela.
0: Drobná paralela. Vzpomeneš si na ty slova té písničky, dokázala bys mi něco hezky zabroukat třeba, zaspívat z té písně?
1: No možná to začátek.
0: No tak pojď, jdeme na to.
1: Nic není jako Nic není, jak bývávalo.
0: Krásný, no. Ivanko, nádherný. Prosím tě, jenom se zeptám, pojedeš takovou štreku zítra na koncert skupiny Činasky až do Slaného? Zvládneš to?
1: No, budu muset.
0: No, to je jasný, a s kým půjdeš?
1: No, to ještě nevím, přítel ten je na Marodní, tak z toho budu muset vynechat, no a...
0: Tak nějaký milenec, nějaký milenec, prosím tě, já myslím, že jako jich chlap, máš jo, příjemný jo. Hlas, tak to by bylo, aby si neměla na každém prostě nějakýho chlapa, ne?
1: Jo, to určitě.
0: No tak já doufám, že se ti to bude líbit, obratem ti lístky posíláme, no a doufám, že dostaneme nějakou zpětnou vazbu, jaký ten koncert byl, jestli se ti to líbilo a tak dále, takže my moc krát gratulujeme, Radio Relax ti posílá lístky, no a měj se krásně a pozdravuj v Plzni.
1: Jo, díky moc a moc krát děkuju.
0: Nemáš zač, ahoj.

0: Dnešním tématem relaxu s Jarkou tak máme, zda spíte pod širákem nebo dáváte přednost jistotě, a tím je hotel, kde je postel, sprcha, snídaně, no prostě takové, to, co každý má víceméně rád. No, píše mi Karel Skladna. Jarko, jednou jsme si s kamarády řekli, že budeme drsňáci a přespíme několik dnů pod širákem. Večer romantika, hvězdy nad hlavou, oheň, jenže kolem druhé ráno přišla bouřka. Během 5 minut jsme byli mokří úplně všichni a zbytek noci jsme prosedili v autě. Od té doby říkám jediné, hotel má střechu z nějakého důvodu. No, tak přesně tohle to jsem čekala. Jako večer si člověk v úvozovkách připadá jako krásně, že jo, dobrodruh, jak kdybyste byli v nějakém filmu, hvězdy svítí, ohýnek plápola, k tomu kytárka, nějaké písničky. No a pak přijde realita, stačí slabá přehánka, bouštička, nějaký ty blestičky, no a romantika se během pár minut změní na závod o to, kdo bude první schovaný v autě. No tak děkujeme moc za zprávu a i vy můžete se podělit s vašimi historkami na 606-736-736.
1: Relax Radio.

0: 18 hodin, jdeme na počasí.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Jestli už přemýšlíte nad plánem, co podniknete zítra, tak počasí vypadá opravdu slibně. Čeká nás většinou jasno až polojasno, jen na severu a severovýchodě se během dne může objevit více oblačnosti. Letní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni, takže ideální den na koupání nebo na výlet. O něco chladněji bude jen na severu republiky, kde naměří kolem 22 stupňů. No, co se bude dít mezi 18. a 19. hodinou? No, relax s Jarkou pokračuje dál a hudebně Good Boys Bongo Cha Cha Cha. Bongo Cha Cha Cha. No, tak to se máte na co těšit a doufám, že mi budete psát vaše historky, když jste spali například pod čirákem.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: když se řekne spaní pod širákem, že jo? Ono to je, jako není jen tak. A když jsem se podívala na internet, tak mi tam vyběhlo spoustu zajímavých informací, na co by se ten člověk měl vlastně připravit. Takže já to tak jako trošičku shrnu. Takže pokud se chystáte přespat pod hvězdami, tak myslete hlavně na pohodlí a bezpečí. No tak jako logicky nelehnu si na nějaký kameny a prostě si lehnu na trávu, že jo? No základem je co? Dobrá karimatka, teplý spacák a ideálně i lehký bivakovací vak, nebo taková ta plachta, jo, která vás zachrání, když třeba na vás právě začne pršet, nebo je bouřka, a nebo když ráno padá rosa. No a kam si lehnou? No tak odborníci radí vyhnout se místům u řek a rybníků, protože tam bývá v noci největší chlad a vlhko. No není dobrý nápad ani osamělý strom, nebo úplně otevřená pláň, prostě si najděte takové klidné a bezpečné místečko. No a ještě jedna taková zajímavost. Pokud si jen přespíte do rána, nerozděláváte oheň a chováte se ohleb duplně k přírodě, bývá takové nocování na většině míst v Česku tolerováno. Výjimkou jsou národní parky a některé chráněné lokality, kde platí přísnější pravidla. No tak můžete třeba jít spát i do Krkonoš nebo na Šumovu, pokud si tam samozřejmě neodestale 20 lidí. Tak já nevím, nalákala vás trošku tahle informace na noc pod hvězdami, nebo si stejně raději rezervujete hotel? Je to taková romantika pod těma hvězdama, není tam taková ta světelný smog, že jo, je tam čisto. Já bych vám to doporučila to alespoň jednou vyzkoušet těm, kteří nikdy pod širákem nespali. No tak pište mi vaše další zkušenosti s tímto spaním 606-736-736.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Dnes 9.7.2026 hudební svět zasáhla velmi, velmi smutná zpráva. Ve věku 75 let zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Kdo by tuhle tu ženu neznal, je to žena s nezaměnitelným chraplavým hlasem, který poznal snad každý už po několika tónech. Za svou kariéru naspívala řadu nesmrtelných hitů a její písničky dodnes znějí v několika filmech, seriálech a dokonce i v rádích po celém světě. No a právě teď si připomeneme jednu z těch, které dokážou člověku dodat energii i po více než 40 letech. Píseň vznikla původně pro slavný film Footloose a dodnes patří k největším hymnám 80. let. Tak pojďme společně zaspomínat na Bonnie Tyler a její velký hit Holding Out for a Hero.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: čtvrtek, je to krásný prázdninový další týden a několik dnů před náma a dnešní téma máme teda s paní Podširákem. No a já jsem si vzpomněla na jednu historku ze svého života, protože my samozřejmě s tou naší tlupou jezdíme x let stanovat. Dřív to bylo bez dětí, dneska letos je to s dětma. No a pamatuju si situaci, kdy prostě jsme si na kempování, kdy jsme spali, prostě bylo nás asi 20, vzali luk a šíp. Ten šíp byl opravdu ostrý. No jenom našeho kamaráda nenapadlo nic jiného, než že prostě v tom kempu, kde bylo plno lidí a stanů, tak ten šíp vzal a vystřelil ho do vzduchu. No tak asi v tu chvíli se vám vybaví, možná to byl film Ježíš Maria, teď si nemachři, tam přece něco takového taky bylo a šíp se mu zabodl do nártu, do nohy. No tak my samozřejmě utíkali, šíp naštěstí spadl do hlíny, nikomu se nic nestalo. No ale pak přišel ten druhý kamarád a říká, hele, tamhle na druhé straně přes řeku je takový ten velký otep toho sena nebo slámy, já nevím, jestli si vybav taková ta, ten válec, a on říká, já se do toho trefím. No tak samozřejmě, on si ten šíp vzal s tím lukem a vystřelil, jenomže je to naštěstí už několik let, takže možná ten člověk, majitel toho stanu, už to ani nepostřeh, ale strefil se šípem do stanu a prostřelil ho. Ten šíp byl, milí posluchači, ostrý a on měl v tu chvíli štěstí, že tam nikdo nebyl. Takže šíp jsme vzali a dělali jsme, že se nic nestalo. Prostě jsme odešli. No tak to je taková krásná historka ze stanování, takže kdyby náhodou se vám někdo trefil šípem do stanu, tak poblíž bude zřejmě tlupa Jirky Polákové, ale už je to přeci jenom několik let. No tak i vy se podělte o vaše historky 666 736 736, ať se taky pobavím.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Na Radio Relax jsme v posledních dnech soutěžili o vstupenky na zítřejší koncert skupiny Činasky v letním kině ve Slaném. Pokud se na ně chystáte, čeká vás pořádná dávka skvělé muziky i letní atmosféry. No a pár zajímavostí. Kapela vznikla už v roce 1987, takže je na české hudební scéně neuvěřitelných 39 let. Název Činasky používá od roku 1994 a inspirovali se postavou Henryho Činasky z románu spisovatele Charlesa Bukovského. Frontmanem kapely je od roku 2000 Michal Malátný a za svou kariéru mají na kontě desítky hitů, několik cen Anděl a i opakovaná umístění v anketě Český Slavík. No a právě teď si připomeneme jednu z jejich oblíbených písniček, tak tohle jsou Činasky a Stejně jako já na Rádiu Relax.
1: Relax. Relax Radio.

0: to byla Lady Gaga, Alejandro, krásná písnička. No a já tady mám obrovské přání od našeho posluchače Radka. Ten mě moc prosí, abych zahrála jednu krásnou písničku od skupiny Mirai a pro jejich dnes už bohužel bývalou sousedku Julii, která už vystoupila na druhém břehu. Bohužel není mezi námi, ale všichni měli rádi, moc na ní vzpomínají, tak mě požádal, zda by bylo možné zahrát písničku od skupiny Mirai Anděl. No tak tady to je, letí anděl do nebe.
1: Prázdniny s relaxem. Relax Radio.
2: Sedí anděl na stříle.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: Minuta po 19. hodině jdeme se podívat, jaké nás čeká zítra počasí.
1: Relax Radio.
0: Počasí na zítřek, obloha bude převážně jasná až polojasná. Během dne se hlavně na severu a severovýchodě může přechodně více zatáhnout srážky, ale meteorologové nečekají. Denní maxima vystoupají na 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě zůstanou mezi 21 až 24 stupni. Zkrátka, ideální letní počasí, které láká trávit co nejvíc času venku. No a mě už nezbývá nic jiného, než se s vámi pomalu loučit. Nesnáším loučení, ale bohužel to tak je. Uslyšíme se příští týden v úterý zase od 16 do 19 hodin. Relax s Jarkou, tak si mě zapněte. Mějte se krásně.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: Tři dny, jedna stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Letiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Relax. Relax Radio.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4 Rakovník. 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 10. července. Tento den roku 1954 se v Anglii narodila polovina Dua Peche Boys, konkrétně Neil Tennant. Mnohem mladší je Jason Orange, člen chlapecké skupiny Take That. Ten přišel na svět v roce 1970. Přesně ještě o dalších 10 let mladší je zpěvačka Jessica Simpson.

používat vysílačky. Po 25 letech na den přesně byly v Anglii instalovány první parkovací hodiny. Pár let na to v roce 1965 se hit Rolling Stones I Can't Get No Satisfaction

dne roku 1985 se také Coca-Cola začala prodávat jenom pod označením Coke. Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.